0: Královská filharmonie města Liež, dirigent John Nashley, hrála 4 symfonické imprese Vitrážová okna kostela. V originále Vetrate di Chiesa od Ottorina Respighiho. Jejich názvy jsou Útěk do Egypta, Archanděl svatý Michael, Raní pobožnost svaté Kláry a svatý Řehoř Veliký.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším autorem ve vysílání stanice je Josef Haydn. Ze 6 skladeb označených jako sluneční kvartety, opus 20, zazní smyčcový kvartet číslo 3, G-moll, podle Hobokenova katalogu skupina 3 číslo 33. Hraje Hagenovo smyčcové kvarteto.

To byl smyčcový kvartet G-moll opus 20 číslo 3 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu skupina 3 číslo 33. Hrálo Hagenovo smyčcové kvarteto. Program stanice pokračuje jednou ze symfonií Gustava Mahlera. Je to symfonie číslo 4 G-dur se sólovým sopránem na slova lidové poezie ze sbírky Chlapcův kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn. Zpívá Chen Rui, soprán, hraje Česká filharmonie, kterou řídí Semjon Byčkov.

0: To byla symfonie číslo 4 G-dur se sopránovým sólem na slova lidové poezie ze sbírky Chlapců v kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn, od Gustava Mahlera. Zpívala Chen Rui, soprán, hrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncertní přehlídku, kterou do vysílání stanice připravil Rafael Brom, uzavře skladba pro kytaru Grand Potpourri, číslo 3, opus 31, Maura Giulianiho. Hraje Marco Tamayo.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat hudbou Josefa Haydna. Bude to divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny. V Hobokanově katalogu oddíl 2. číslo 11. Hraje soubor Divertimento Salzburg.

To bylo Divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny, od Josefa Haydna. V katalogu jeho skladeb Hoboken oddíl 2. číslo 11. Hrál soubor Divertimento Salzburg. Ve vysílání je s vámi Rafael Brom. Další skladba je dílem benátského matadora Tomasa Albinoniho. Z jeho dochovaných partitur uvádíme koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basokontinuo D-moll, opus 9. číslo 2 z cyklu Koncerty a Cinque. Hrají Heinz Horigl, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor i muzici di Roma.

Tak to byl koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basso continuo d moll, opus 9, číslo 2, cyklu Concerti a Cinque od Tomasa Giovanniho Albinoniho. Hráli Heinz Holliger, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor i muziči di Roma. A následuje kompletní soubor 21 uherských tanců Johannesa Brahmse. Původní instrumentaci pro dva klavíry upravil pro housle a klavír Josef Joachim. Hraje lotyšské sesterské duo Bajba a Lauma Skride.

0: Bajba skride housle a lauma skride klavír, sesterské duo z lotyšské Rigi, hráli 21 uherských tanců Johannesa Brahmse, úpravě Josefa Joachima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice uvádíme dále lyrickou operu Les Arts Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách. Autor, francouzský komponista Marc-Antoine Charpentier, ji napsal za vlády krále slunce Ludvíka XIV. V roce 1685. Zápletkou je spor mezi postavami míru a sváru a na jedné straně bojiště stojí reprezentace umění, hudba, poezie, malba, architektura a na druhé straně skupina válečníků. Po krátké bitce získává svár a jeho fúrie převahu a mír volá na pomoc Jupitera. Svár a jeho družina jsou zahnáni zpět do podsvětí, krupobytím blesků a na zemi opět zavládne mír. Účinkují Jill Feldman, soprán, hudba. Anaïs Melon, soprán, poezie. Catherine Dizot, soprán, malba. Guillemette Laurent, mezzosoprán, architektura. Dominique Wyss, alt, svár. Philippe Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník, sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídí William Christie.

To byla lyrická opera Les Florissants, Kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách, jejíž autorem je Marc-Antoine Charpentier. Účinkovali Jill Feldman, soprán, hudba. Agnes Melon, soprán, poezie. Catherine Dissot, soprán, malba. Guillemette Laurent, mezzosoprán, architektura. Dominic Wyss, alt, svár. Philip Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník. Sbor a instrumentální soubor Les Florissants. Řídil William Christie. A další skladbou programu bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo. Číslo 9 C-dur Luigio Boccheriniho s podtitulem La Ritirata di Madrid. Ústup z Madridu. Podle Gerardova katalogu číslo 453. Hrají Pepe Romero, kytara a Akademie svatého Martina v Polích.

0: Famózní Pepe Romero spolu s Akademií svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 9 C-dur Luigiho Boccheriniho s podtitulem Ústup z Madridu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom a další skladbou bude známá americká suita pro orchestr A-dur opus 98b Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

Česká filharmonie řídil Václav Neumann, hrála suitu pro orchestr a dur opus 98b americkou Antonína Dvořáka. A následuje hudba k opeře Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 492, v úpravě pro dechový soubor od Jana Nepomuka Venta. Hraje Collegium Musicum Pragense, umělecký vedoucí František Vajnar.

0: Soubor Collegium Musicum Pragense, umělecky vedoucí František Weinar, hrál výběr z hudby k opeře Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta ve verzi Jana Nepomuka Venta pro dechové nástroje.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice dále uvádí sonátu pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy. Je to část ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hrají Edita Keglerová čembalo a Helena Zemanová housle.

Program, který pro stanici Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, uzavřela pro tuto chvíli sonáta pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy, která patří do sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro neskušené a zkušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hráli Edita Keglerová, čembalo, a Helena Zemanová, housle.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

Dobré ráno vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Vanda Dobrovská. Návštěvní víkend na stanici D-dur bude tentokrát věnován hudbě amerického skladatele Steva Reicha. Je to neuvěřitelné, ale ano, Steve Reich právě v těchto dnech slaví své 90. narozeniny. 90 let. Ten, který široce odstartoval éru takzvaného minimalismu v hudbě, což byla svého času a po dlouhá léta deškoli desetiletí, lidově řečeno bomba, už by měl být vlastně klasik a na paty by mu měli šlapat muzikanti přemýšlející hudebně už zase úplně jinak. Ale Stevu Reichovi se podařilo vystihnout zase hudbou přesně ducha současnosti, bez nějakých retro přítěží a včetně střemhlavého tempa, jímž současný globalizovaný svět tepe. Takže jeho hudba, a že už těch skladeb od 60. let minulého století, kdy jako skladatel začínal, takže už jich napsal požehnaně a jeho hudba zní stále aktuálně. Slyšeli jsme to v úvodní Clapping Music, skladbě přes 50 let staré pro dva interprety, jejichž nástrojem jsou jen ruce. Sám Steve Reich říká, že Clapping Music je výborná skladba, když vypadne elektřina nebo vám z letiště nepřivezou zavazadla a také se hodí na začátek koncertu. Takže jsme jí dnešní setkání s hudbou Steva Reicha začali. Jedním z interpretů byl sám skladatel, tím druhým Reichův kolega Russell Hartenberger. Hartenberger je perkusionista a byl velkou oporou Stevu Reichovi, když se rodilo jeho slavné drumming, neboli bubnování, jedna z Reichových referenčních kompozic. Steve Reich hrál od 14 let na bicí a v jedné fázi své hudební dráhy se rozhodl studovat autentické bubnování tak, jak se traduje v afrických komunitách. A odjel do Ghany a nějaký nemoc dlouhý čas tam strávil. Musel se vrátit, protože dostal malárii. Nicméně stačilo mu to k tomu, aby mu v hlavě, nebo kde umělcům zrají inspirační podněty, uzrála koncepce této skladby, považované občas za první velké minimalistické dílo. Skladba má 4 části, je psána pro 9 hráčů na bicí nástroje, ale někdy jich je hraje víc, plus do druhé části jsou ještě zakomponovány ženské vokální party. Drumming si poslechneme v podání členů souboru Steve Reich and Musicians.

Steve Reich, drumming. Hráli členové souboru Steve Reich and Musicians, ve vokálních partech spoluúčinkovali Pamela M. Bushwood a Jay Clayton. Devadesátiny Steve Reicha slaví celý svět, my se na stanici D-dur k oslavám rádi připojujeme. V drumming uplatnil Steve Reich techniku, na kterou přišel během 60. let při experimentech s magnetofonem a posléze na ní vlastně vystavil svůj styl a v podstatě i celý minimalismus. Říká se jí fázový posun a stručně řečeno, dva interpreti začnou, nebo i více interpretů, v unizonu, načež jeden mírně zrychlí v tempu a vzniká taková rytmická heterofonie. A dá se s tím všelijak dál pracovat, přidávat k motivkům tóny, ubírat je, měnit motivky, měnit tónorod a tak podobně. S fázovým posunem pracuje Steve Reich tak či onak celý život, ale několik skladeb založil čistě jen na něm. Jednou z nich je Violin Phase, neboli houslová fáze, hraje Shep Gibory.

Steve Reich, Violin Face v podání Shema Gviboryho. Houslovou fází jsme se ponořili dosti hluboko do Reichových začátků, ta skladba je z roku 1967, do doby, kdy měl k tomu, aby mohl svou hudbu nějak předvést, jen sám sebe a svůj magnetofon, nebo pár přátel, kteří byli ochotni jeho skladby nastudovat. Violin Face hraje jeden interpret současně se třemi předem jím nahranými stopami. Mohou ji hrát také čtyři houslisté, ale to je dost, tak říkajíc, na palici. Každopádně během několika let nazbíral Steve Reich zkušenosti, také získal sebevědomí, přesvědčil se, že jeho cesta je dobrá a postupně kolem sebe shromažďoval čím dál více hudebníků, což nakonec vyústilo v založení souboru, který, pokud je mi známo, funguje dodnes. Steve Reich and Musicians. První skladbou, kterou zkomponoval pro velké obsazení, byla hudba pro 18 hudebníků a podle některých hudebních odborníků to je vůbec nejlepší Reichova skladba. Reich v ní tenkrát opatrně vykročil, stylově vykročil, směrem k harmonii od stylu založeného primárně na rytmu a představuje ta skladba jeden z milníků na skladatelově profesní cestě. Trvá zhruba hodinu, rodila se dlouho, během 2 let ve spolupráci s interprety, na zkouškách a tak podobně a je pro 7 bicích nástrojů, z toho 6 melodických, takže 6 hráčů na bicí nástroje, housle, violončelo, 2 klarinety, 4 ženské hlasy a 4 klavíry.

Hudbu pro 18 hudebníků od Steva Reicha jsme vyslechli v podání členů souboru Steve Reich and Musicians, včetně Steva Reicha, který hrál na marimbu a na klavír. Steve Reich totiž zacházel často s klavírem nebo s klávesami obecně jako s bicími nástroji. Základem Reichova osobitého stylu je rytmus. Asi také proto jsou jeho hudbu ochotni přijímat posluchači všech odnoží takzvané vážné i takzvané populární hudby. V 80. letech vytvořil Steve Reich postupně několik skladeb, které nazval kontrapunkt. Každá je vždycky, podobně jako fázové skladby, pro jeden nástroj a určitý počet zvukových stop. Vybírám k poslechu New York Counterpoint pro klarinet, protože v jeho první části Reich použil materiál z úvodu hudby pro 18 hudebníků a také v něm rozpoznatelně uplatnil techniku, která upomíná na houslovou fázi, neboli skladby, které jsme si před chvílí poslechli, takže máme pěknou návaznost. Hraje Roland Dirry.

New York Counterpoint pro klarinet od Steva Reicha hrál Roland Deary. Skladby s názvem Kontrapunkt zkomponoval Steve Reich ještě pro flétnu, kytaru a violončelo a později k ním přidal ještě úpravu své starší skladby Six Pianos, šest pian, jako klavírní kontrapunkt pro klavír, solo a pás. My si teď tuto kompozici poslechneme v její původní podobě, protože má svůj půvab. Instrukce zněla, že pianisté by ji měli hrát na pianina, nikoliv na koncertní křídla, aby byly dobře slyšet drobné změny v souhře, ty takzvané fázové posuny, a nerozmazávala je rezonance, která vzniká při hře na velké klavíry. Koncertní provozování takové skladby je ale komplikované, takže jeden klavírista a zvuková stopa jsou samozřejmě mnohem schůdnější. Na této nahrávce hraje skladbu šest členů souboru Steve Reich and Musicians. Jedním z nich je i Steve Reich.

To byla skladba Steva Reicha s názvem Šest pian, Six Pianos, v podání členů souboru Steve Reich and Musicians, včetně skladatele. O vokálním prvku v hudbě Steva Reicha si víc řekneme v zítřejším setkání s jeho tvorbou. Teď si poslechneme jeho skladbu z přelomu 70. a 80. let nazvanou Eight Lines, Osm linek. Je to instrumentální skladba, ale v té době Reich už využíval řečové promluvy na způsob Janáčkových nápěvků a tónový materiál pro party některých nástrojů v této skladbě vytěžil z textových předloh, konkrétně z židovské kantilace, to je zpěvná deklamace posvátných textů. Původně to byl oktet pro smyčcové kvarteto, dva klavíristy a dva hráče na dechy, klarinet a flétnu. Později skladatel obsazení, nikoliv ale noty, obměnil, maličko ho rozšířil, aby se skladba dala lépe hrát a změnil její titul. Poslechneme si v provedení souboru The London Steve Reich Ensemble, což je jediný soubor na světě, kterému dal Steve Reich svolení používat jeho jméno v názvu. Diriguje Kevin Griffiths.

Steve Reich, Eight Lines neboli revidovaný oktet. Hráli členové The London Steve Reich Ensemble, dirigoval Kevin Griffiths. V závěru našeho sobotního setkání na stanici D-dur s hudbou Steva Reicha si poslechneme dvě jeho skladby z relativně nedávného období. Kvartet je z roku 2013, je pro dva vibrafony a dva klavíry. Má tři věty, obvyklé Reichovo schéma, rychle, pomalu, rychle. A vůbec by se dalo říci, že to je skladba psaná na jistotu, taková v nejlepším slova smyslu reichovská rutina, ve které skladatel už jen akcentuje některé složky, například častěji mění tónorod a spoléhá na virtuozitu hráčů, v této skladbě konkrétně na vynikajícího hráče na bicí Colina Currieho.

Kvartet pro dva vibrafony a dva klavíry od Steva Reicha hráli bicisté Colin Curry a Sam Walton, na klavíry Philip Moore a Simon Crawford Phillips. S hudbou Steva Reicha se dnes rozloučíme jeho skladbou s názvem Pulse. Skladatel ji zkomponoval několik let po kvartetu jako jakýsi protiklad k němu, se záměrem napsat hudbu klidnější, více soustředěnou na vedení harmonie. Ale samozřejmě rytmus jako základní projev Reichovy hudby a přeneseně bych řekla i její životnosti a života vůbec je v této skladbě stejně klíčový a ostatně jmenuje se Pulse. Má 12 částí, je psána pro dvě flétny, dva klarinety, smyčce, čtyři housle a dvě violy, klavír a baskytaru a máme ji na nahrávce s International Contemporary Ensemblem.

Sobotní setkání s hudbou Steva Reicha na stanici D-Dur uzavřela skladba Pulse v podání členů International Contemporary Ensemble. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, ale jen do zítřka, kdy budeme v návštěvě hudebního světa letošního jubilanta Steva Reicha pokračovat.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Lian Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu stanice D-dur zdraví Lukáš Horník, který pro následující 4 hodiny vybral skladby Jana Hanuše, Dvořáka, Telemana, Mozarta, Mendelssohna, Piazzolly a Carissimiho. Jan Hanuš, Trio Concertante pro hoboj, harfu a klavír, opus 59b. Má 3 věty a uslyšíme ho ve hvězdném obsazení. Vilém Beverka, hoboj, Kateřina Englichová, harfa a Ivo Kahánek, klavír.

0: To bylo trio koncertante Jana Hanuše v podání Viléma Veverky, Kateřiny Englichové a Ivo Kahánka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dvořákova šestá symfonie byla dlouho označována jako první, protože jako první vyšla tiskem. Je z roku 1880. Má vesměs poklidný výraz a slyšíme v ní jasné inspirace českou lidovou hudbou. Má klasické čtyři věty se skercem na třetí pozici. Antonín Dvořák, symfonie číslo 6 D-dur. Hraje Staatskapelle Berlin, řídí Otmar Suitner.

Georg Philipp Telemann Ich hebe meine Augen auf zu Bergen. Árie pro soprán, flétnu a harfu zpívá Ludmila Wernerová, hrají Václav Kund a Lidie Hertelová na harfu.

0: To byla árie Georga Filipa Telemana Ich Hebe meine Augen auf zu Bergen v podání Ludmily Wernerové, Václava Kurta a Lidie Hertelové.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mozartův smyslový kvartet opus 18 je věnován Josefu Haydnovi. Je z roku 1785. Beethoven tento čtyřvětý kvartet obdivoval a pečlivě studoval pro jeho kontrapunktické pasáže. Mozart, smyslový kvartet A-dur, Kechlův seznam 464, má čtyři věty, hraje Ondříčkovo kvarteto.

Klavírní koncert číslo 5 Sergeje Rachmaninova vznikl v roce 1926. Ve stejném roce měli premiéru Varézovi Amerix nebo Šostakovičova první symfonie. Rachmaninov ale v té době stále píše romantickou hudbu. Vliv na něho měl spíš Gershwin. S koncertem nebyl spokojen, premiéra byla neúspěšná a tak ho dvakrát přepracoval a hlavně zkracoval. Sergej Vasiljevič Rachmaninov, koncert pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll opus 40 má 3 věty, hrají Jean-Philippe Collard na klavír, orchestr de Capitole de Toulouse řídí Michel Plasson.

0: To byl čtvrtý koncert G-moll Sergeje Rachmaninova. Hrál Jean-Philippe Collard, Orchestre des Capitoles de Toulouse, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Návrat z ciziny, to je název jednoaktového Singspielu od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který napsal pro své rodiče k jejich stříbrné svatbě. Premiéra se odehrála na zahradě u berlínského sídla Mendelssohnovic rodiny. Zpívané role si také rozdělili příbuzní, některé party spočívají v opakování jen jednoho tónu. Na naší nahrávce se ovšem rolí ujali profesionálové. Hanna Schwarz, Helen Donat, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Benno Kusche a sbor Bavorského rozhlasu. Hraje Münchner Rundfunkorchester, řídí Heinz Walberg.

To byl Singspiel Felixe Mendelssohna Bartholdyho Die Heimkehr aus der Fremde v podání solistů a Münchner Rundfunkorchestru řízeného Heinzem Walbergem. Astor Piazzolla Tango Svita pro dvě kytary. Má tři věty, hraje Siempre Nuevo.

0: Soubor Siempre Nuevo zahrál tango svitu pro dvě kytary Astora Piazzolly.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Giacomo Carissimi na počátku barokní hudební epochy zhudebňoval biblické příběhy a položil tak základy formě, jíž se pak začalo říkat oratorium. Nejslavnější je příběh Jefty, my ale budeme poslouchat méně známé zhudebnění příběhu o Jonášovi, kterého, jak známo, na útěku před Bohem a spravedlností spolkla velryba. Giacomo Carissimi, Historia di Jonas, hraje a zpívá ansábl Jacques Moderne, řídí Joël Ubiet.

ansámbl Jacques Modern provedl oratorium Giacoma Carissimiho Historia di Jonas. Od mikrofonu se loučí Lukáš Hurník.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu zahájíme symfonií číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1779. Je to jedna z nejkratších Mozartových symfonií a svou stavbou se blíží italské operní předehře. Rychlé krajní oddíly rámují zpěvnou pomalou část a celá skladba plyne bez přerušení. Vyslechneme ji v provedení souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinocka.

0: Symfonii číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesl soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Zhudebnění 150. žalmu Alleluja lobet den Herrn, neboli česky Alleluja chvalte pána v jeho svatyni, od Heinricha Schütze pochází ze sbírky Žalmy Davidovy, vydané roku 1619. Slavnostní vícezborovou sazbou Schütz navazuje na benátskou tradici, kterou poznal jako žák Giovanniho Gabrieliho. Žalm Alleluja lobet den Herrn vyslechneme v provedení těchto solistů. Dorothée Mielz a Marie Louise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bas, Drážďanský komorní sbor, Drážďanský barokní orchestr a provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: Žalm Aleluja Lobet den Herrn z cyklu Žalmy Davidovi od Heinricha Schütze přednesli solisté Doroté Mielc a Marie Luise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Georg Popluc a Tobias Metger tenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bass, Drážďanský komorní sbor a Drážďanský barokní orchestr řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kolem roku 1802 se Ludwig van Beethoven, podle pozdějšího svědectví Karela Černého, svěřil svému příteli Václavu Krumpholcovi, že není spokojen se svými dosavadními díly a chce se vydat novou cestou. Toto hledání nových kompozičních možností dokládá mimo jiné trojice klavírních sonát opus 31, kterou Beethoven vytvořil právě v tomto období. Sonáta pro klavír číslo 18 S-dur je poslední z této trojice a Beethoven ji dokončil roku 1802. Mezi jejími čtyřmi větami najdeme svižné skerco i vážněji laděný menuet, obvyklá pomalá věta však chybí. Lyrické sklidnění tak netypicky přináší právě menuet, po němž následuje temperamentní finále Presto con fuoco. Sonátu zahraje Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1802.

0: Sonátu pro klavír číslo 18 Es-dur Ludwiga van Beethovena přednesl Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana připomíná svým čtyřvětým uspořádáním vět pomalá, rychlá, tradici sonáty da Chiesa, tedy chrámové sonáty. Telemann v něm s velkou fantazií propojuje tradiční fugovaný kontrapunkt s lehkostí, melodickou elegancí i expresivitou nastupujícího galantního stylu. Solový part přednese na barokní příčnou flétnu Alexis Kosenko, který zároveň vede soubor Les Ambassadeurs.

0: Koncert pro flétnu, smyčce a baso continuo D-dur Georga Filipa Telemana přednesl Alexis Kosenko spolu se souborem Les Ambassadeurs.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Offertorium Timete Dominum nebo česky Bojte se pána napsal Michael Haydn roku 1777 jako doplněk své mše svatého Jeronýma. Skladba určená k obětování při bohoslužbě spojuje solisty a sbor s neobvyklým doprovodem dechových nástrojů a kontinua. Offertorium vyslechneme v tomto obsazení. Mia Persson soprán, Katia Dragojevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, Komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a souboru historických dechových nástrojů Ensemble Philidor, provedení řídí Gary Graydon.

0: Offertorium Timete Dominum Michaela Haydna přednesli solisté Mia Persson soprán, Katia Dragojevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a ensemble Philidor, provedení řídil Gary Graydon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua pochází ze sbírky Pieces de Clavecin en Concert, vydané roku 1741. Čembalo je v těchto skladbách vedoucím hlasem, jeho bohatě propracovaný a virtuózní part oba smyčcové nástroje doplňují a barevně obohacují. Rameau v pátý koncert přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na housle a Jonathan Menzen na violu da gamba.

0: Vyslechli jsme koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua ze sbírky Pieces de Clavecin and Concert. Jeho interprety byli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncerto grosso A-dur opus 6 číslo 11 dokončil Georg Friedrich Händel v říjnu roku 1739. Využil v něm hudbu svého dřívějšího varhanního koncertu, kterou přetvořil do podoby koncerta grossa pro dvoje housle, violončelo a smyčcový orchestr s basem continuem. Vyslechneme jej v interpretaci souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí Bernard Fork.

0: Koncerto Grosso A dur opus 6 číslo 11 Georga Friedricha Händla přednesl soubor Akademie für Alte Musik Berlin pod vedením Bernarda Forka.
1: Český rozhlas D dur.
0: Oratorium roční doby komponoval Josef Haydn v letech 1799 až 1801 na libretto Gottfrieda van Swietena podle básně Jamese Thomsona. Ve čtyřech dílech sledujeme proměny přírody i život na venkově od jarního probouzení až po zimní stišení. Tři sólové postavy provázejí posluchače výjevy ze života na venkově v průběhu čtyř ročních období. Práce na polích, letní bouře, podzimní lov nebo vinobraní. Haydnovo oratorium vyslechneme v provedení těchto interpretů. Lina Johnson, soprán, Tilman Lichdy, tenor, Matthias Winkler, bass, sbor La Capella Nacional de Catalunya, orchestr Le Concert de Nation, provedení řídí Jordi Savall.

0: Doznělo oratorium roční doby Josefa Haydna. Zpívali Lina Johnson soprán, Tilman Lichdy tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya, Orchestr Le Concert de Nation řídil Jordi Savall. Toto dílo zároveň uzavírá dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, při poslechu digitální stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. V následujícím vysílacím bloku se zaměříme na hudbu autorů 19. až 21. století. Připraveny jsou například nahrávky skladeb Claude Debussyho, Josefa Bohuslava Förstera, Alfreda Schnittkeho nebo Antonína Dvořáka. Úvod tohoto výběru obstará slavné dílo posledně jmenovaného autora. V americké obci Spillville ve státě Iowa, kde Dvořák strávil léto roku 1893, zkomponoval dvě komorní díla. Jedním z nich byl i smyčcový kvartet číslo 12 F-dur, zvaný americký. Je možné, že ho Dvořák komponoval se záměrem provedení s místními muzikanty. Jak poznamenává muzikolog Klaus Dege, Dvořák ve Spillville po 8 měsících pobytu ve městě konečně zase slyšel zpívat ptactvo a zaznamenával si do not ptačí hlas. A tento motiv zpracoval ve 3. větě amerického kvartetu. Pomalé kvázi chorální pasáže 4. věty jsou zase snad ohlasem varhaních improvizací, které Dvořák provozoval pravidelně každé ráno ve Spillvilleském kostelíku. Proslulý kvartet číslo 12 F-dur opus 96 s podtitulem Americký si poslechneme ve velmi zdařilé novodobé úpravě pro dechové kvinteto od francouzského hoboisty a skladatele Davida Waltra. Hraje a flatus kvintet.

To byl kvartet F-dur opus 96, zvaný Americký, od Antonína Dvořáka. V úpravě pro dechové kvinteto nám skladbu hrál a flatus kvintet. Milí posluchači, další minuty programu budou patřit komornímu spojení klarinetu a klavíru. Britský

Dozněla sonatina pro klarinet a klavír od Josefa Horovice. Hráli Ronald van Spendonk a Elien Reyes.

Milí posluchači, v tuto chvíli se obrátíme k orchestrálnímu repertoáru 20. století. Bude to hudba Claude Debussyho, která měla zásadní podíl na vzniku hudebního impresionismu, stylového proudu spjatého především s výtvarným uměním a francouzským prostředím. Poslouchat budeme obrazy Debussyho orchestrální dílo o třech částech, které autor napsal v letech 1905 až 12 a které navázalo na jeho stejnojmenný cyklus pro solový klavír. Jednotlivé věty obrazů nesou názvy Žík, Iberia a Jarní ronda. Orchestr Anima Eterna z belgických Brugg řídí Jos van Immersee.

Dozněly obrazy, tři skladby pro orchestr od Claude Debussyho. Hrál orchestr Anima Eterna, provedení řídil Jos van Immersy. Na stanici D-dur vás, milí posluchači, hudebním výběrem stále provází Robert Škarda. Nyní dostane prostor hudba Josefa Bohuslava Ferstra, autora o 3 roky staršího než byl Debussy, kterého ovšem přežil o více než 30 let. Ferstr bývá považován za autora ovlivněného tvorbou Gustava Mahlera. Z pohledu české hudby za posledního představitele nepřerušené linie smetanovské tradice. Poslechneme si Ferstrovu pohádku o dlouhé touze opus 101. Soubor 15 písní pro nižší hlas a klavír. Na slova spisovatele a novináře Josefa Merhauta, vytvořený v roce 1910. Zpívá Ivan Kusnier, na klavír hraje Marian Lapšanský.

0: Písňový cyklus Pohádka o dlouhé touze opus 101 Josefa Bohuslava Ferstra zpíval baritonista Ivan Kusnier, na klavír hrál Marian Lapšanský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na naší stanici se za okamžik rozezní solové violončelo. Představíme si jednu ze skladeb, které vyšly na albu předního českého violončelisty Štěpána Filipka. Album z roku 2021 je věnováno 9 skladbám současných českých skladatelek. Poslechneme si pětidílnou svitu pro solové violončelo od Petry Šuško, napsanou v roce 1997.

Štěpán Filipek dohrál svitu pro sólové violončelo od současné české autorky Petry Šuško. Nyní na stanici D-dur dostane prostor partitura trochu většího obsazení. Bude to cyklus písní Folk Songs italského skladatele Luciana Beria z roku 1964. Berio v tomto cyklu upravil lidovou hudbu z různých zemí pro mezzosoprán s doprovodem flétny, klarinetu, harfy, violy, violončela a bicích nástrojů. Folk songs vznikly na objednávku Mills College v Kalifornii, kde byly poprvé provedeny zařízení samotného Luciana Beria. Uslyšíme písně z oblasti italské Sicílie a Sardinie, z Ameriky, Arménie, Francie a Azerbajdžánu. Zpívá Anna Stefani, mezzosoprán, hraje Labyrinth Ensemble.

0: Cos belene li cere di nicele, le rive con ciane ne gonza. Ma di giù mi ischi rivit, bus ne vit, sa rosa adit, ucci ta pulit, ai palam, siura di rim, cesti si va, pepalam.
1: Mezzosopranistka Anna Stefani a Labyrinth Ensemble přednesli cyklus Folk Songs od Luciana Beria.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, v tuto chvíli je na programu vysílání stanice D-dur kompozice českého autora, rodáka z Vizovic Alojze Háby. Jeho tvorba získala mezinárodní ohlas. Například v roce 1957 byl jmenován čestným členem Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu. Hába se během svého života stal průkopníkem v oboru mikrointervalové hudby, ke kterého na prvopočátku přivedla slovácká lidová hudba. Mnoho skladeb však vytvořil i v tradičním pultonovém systému. Takovým případem je i třívětý smyčcový kvartet číslo 13 opus 92 z roku 1961. 13. kvartet o třech větách Alojze Háby zahraje Sukovo kvarteto.

Smyčcový kvartet číslo 13 Alojze Háby hrálo Sokovo kvarteto ve složení Antonín Novák a Vojtěch Jouza housle, Karel Řehák viola a Jan Štros violončelo. Po dramatické kvartetní hudbě budeme v našem programu pokračovat v lehčím tónu. Zvu vás k poslechu cyklu 21 krátkých klavírních skladeb s názvem Spore divertissement, neboli Sport a zábava, který v roce 1914 složil francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jde o jednu z jeho humoristických klavírních svit, sled miniatur, které hudebně zobrazují různá sportovní odvětví a také další aktivity pro chvíle zábavy a odpočinku. Najdeme zde části jako jachting, rybaření, golf, koňské dostihy nebo tenis. Dále například i piknik, karneval nebo koupání v moři. Na klavír hraje Aldo Ciccolini.

Klavírní cyklus Spore divertissement Erika Satieho hrál francouzský klavírista italského původu Aldo Ciccolini.

Milí posluchači, na stanici D-dur posloucháte hudební výběr, kterým vás provází Robert Škarda. Z počátku 20. století se přesuneme na jeho konec, kdy měl v květnu roku 1990 v americké Filadelfii premiéru druhý violončelový koncert Alfreda Schnittkeho v podání Mstislava Rostropoviče. Vznikl 4 roky po prvním koncertě a patří do souboru jeho celkem 9 solových koncertů pro smyčcové nástroje. Druhý violončelový koncert je předposledním Schnittkeho dílem tohoto žánru, obsahově koncentrovaným a oproti dřívější tvorbě stylově jednotným. Je rozdělený do 5 částí, z nichž nejrozsáhlejší je závěrečné gráve, které tvoří 1/3 celkové stopáže skladby. Schnittkeho koncert číslo 2 pro violončelo a orchestr v tuto chvíli zahraje švédský violončelista Torleif Tedén a symfonický orchestr Malmö. Řídí Lev Markis.

Dozněl koncert číslo 2 pro violončelo a orchestr Alfreda Schnittkeho. Solový part přednesl Torlev Teden. Symfonický orchestr Malmö řídil Lev Markis. A to už byl také závěr hudebního výběru z tvorby autorů 19. až 21. století, který připravil a od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

Dobré ráno vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Vanda Dobrovská. Návštěvní víkend na stanici D-dur bude tentokrát věnován hudbě amerického skladatele Steva Reicha. Je to neuvěřitelné, ale ano, Steve Reich právě v těchto dnech slaví své 90. narozeniny. 90 let. Ten, který široce odstartoval éru takzvaného minimalismu v hudbě, což byla svého času a po dlouhá léta, deškoli desetiletí, lidově řečeno bomba, už by měl být vlastně klasik a na paty by mu měli šlapat muzikanti přemýšlející hudebně už zase úplně jinak. Ale Stevu Reichovi se podařilo vystihnout zase hudbou přesně ducha současnosti, bez nějakých retro přítěží a včetně střemhlavého tempa, jímž současný globalizovaný svět tepe. Takže jeho hudba, a že už těch skladeb od 60. let minulého století, kdy jako skladatel začínal, takže už jich napsal požehnaně a jeho hudba zní stále aktuálně. Slyšeli jsme to v úvodní Clapping Music, skladbě přes 50 let staré pro dva interprety, jejichž nástrojem jsou jen ruce. Sám Steve Reich říká, že Clapping Music je výborná skladba, když vypadne elektřina nebo vám z letiště nepřivezou zavazadla a také se hodí na začátek koncertu. Takže jsme jí dnešní setkání s hudbou Steva Reicha začali. Jedním z interpretů byl sám skladatel, tím druhým Reichův kolega Russell Hartenberger. Hartenberger je perkusionista a byl velkou oporou Stevu Reichovi, když se rodilo jeho slavné drumming, neboli bubnování, jedna z Reichových referenčních kompozic. Steve Reich hrál od 14 let na bicí a v jedné fázi své hudební dráhy se rozhodl studovat autentické bubnování tak, jak se traduje v afrických komunitách. A odjel do Ghany a nějaký nemoc dlouhý čas tam strávil. Musel se vrátit, protože dostal malárii. Nicméně stačilo mu to k tomu, aby mu v hlavě, nebo kde umělcům zrají inspirační podněty, uzrála koncepce této skladby, považované občas za první velké minimalistické dílo. Skladba má 4 části, je psána pro 9 hráčů na bicí nástroje, ale někdy jich je hraje víc, plus do druhé části jsou ještě zakomponovány ženské vokální party. Drumming si poslechneme v podání členů souboru Steve Reich and Musicians.

Steve Reich, drumming. Hráli členové souboru Steve Reich and Musicians, ve vokálních partech spoluúčinkovali Pamela M. Bushwood a Jay Clayton. Devadesátiny Steve Reicha slaví celý svět, my se na stanici D-dur k oslavám rádi připojujeme. V drumming uplatnil Steve Reich techniku, na kterou přišel během 60. let při experimentech s magnetofonem a posléze na ní vlastně vystavil svůj styl a v podstatě i celý minimalismus. Říká se jí fázový posun a stručně řečeno, dva interpreti začnou, nebo i více interpretů, v unizonu, načež jeden mírně zrychlí v tempu a vzniká taková rytmická heterofonie. A dá se s tím všelijak dál pracovat, přidávat k motivkům tóny, ubírat je, měnit motivky, měnit tónorod a tak podobně. S fázovým posunem pracuje Steve Reich tak či onak celý život, ale několik skladeb založil čistě jen na něm. Jednou z nich je Violin Phase, neboli houslová fáze, hraje Shep Gibory.

Steve Reich, Violin Face v podání Shema Gviboryho. Houslovou fází jsme se ponořili dosti hluboko do Reichových začátků, ta skladba je z roku 1967, do doby, kdy měl k tomu, aby mohl svou hudbu nějak předvést, jen sám sebe a svůj magnetofon, nebo pár přátel, kteří byli ochotni jeho skladby nastudovat. Violin Face hraje jeden interpret současně se třemi předem jím nahranými stopami. Mohou ji hrát také čtyři houslisté, ale to je dost, tak říkajíc, na palici. Každopádně během několika let nazbíral Steve Reich zkušenosti, také získal sebevědomí, přesvědčil se, že jeho cesta je dobrá a postupně kolem sebe shromažďoval čím dál více hudebníků, což nakonec vyústilo v založení souboru, který, pokud je mi známo, funguje dodnes. Steve Reich and Musicians. První skladbou, kterou zkomponoval pro velké obsazení, byla hudba pro 18 hudebníků a podle některých hudebních odborníků to je vůbec nejlepší Reichova skladba. Reich v ní tenkrát opatrně vykročil, stylově vykročil, směrem k harmonii od stylu založeného primárně na rytmu a představuje ta skladba jeden z milníků na skladatelově profesní cestě. Trvá zhruba hodinu, rodila se dlouho, během 2 let ve spolupráci s interprety, na zkouškách a tak podobně a je pro 7 bicích nástrojů, z toho 6 melodických, takže 6 hráčů na bicí nástroje, housle, violončelo, 2 klarinety, 4 ženské hlasy a 4 klavíry.